úvazek. Dnes celý svět je čista jasna, jako ladův obrázek. A na něm jsem i já, ten s úsměvem, opět rozesmátej

0: Kým vo vládnej budove na brehu Dunaja v Bratislavskom starom meste sa v začiatkoch rozhlasového vysielania tvorilo samotné vysielanie, teda program vysielacej antény bratislavskej odbočky rádiožurnálu sa týčili na streche budovy u dvoch levov v sídle Bratislavského policajného riaditeľstva na Špitalskej ulici, spomína jeden z prvých technikov Karel Koníček.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: U dvoch levov.
3: Kým vo vládnej budove na brehu Dunaja v Bratislavskom starom meste sa v začiatkoch rozhlasového vysielania tvorilo samotné vysielanie, teda program, vysielacie antény bratislavskej odbočky radiožurnálu sa týčili na streche budovy u dvoch levov v sídle Bratislavského policajného riaditeľstva na Špitalskej ulici. Jeden z prvých technikov Karel Koníček.
4: V té době bylo rozhodnuto, aby pionýrský vysílač ze starých Strašnic byl přemístěn jako první slovenský vysílač v Bratislavě. To se uskutečnilo v jarních měsících roku 1926. Vysílač se postavil na policejním ředitelství na Špitalské ulici a zesilovací výbava, zařízení, dva mikrofony, dva zesilovače, jeden koncový zesilovač se umístili do vládní budovy. Protože ve vládní budově bylo vybráno jeviště velkého sálu za první vysílací studio v Bratislave. Jelikož výstavba vysílače na policejním ředitelství byla skončena ve velmi krátké době, a zařízení zesilovací jsme dali dohromady skutečně snad ve 14 dnech, stalo se, že 3. srpna 1926 jsme bez jakéhokoliv ohlášení posluchačům začali vysílat. Bylo to zkušebné vysílání, které když mělo velký úspěch, opakovali jsme po 2 dny v týdnu, až do 15. září, od kteréhož dne jsme potom vysílali pravidelný každodenní program.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
5: Už asi nie.

0: Opäť sa budeme venovať storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku. História je naozaj bohatá. Napokon posúďte sami.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: U dvoch levov.
3: Kým vo vládnej budove na brehu Dunaja v Bratislavskom starom meste sa v začiatkoch rozhlasového vysielania tvorilo samotné vysielanie, teda program, vysielacie antény bratislavskej odbočky radiožurnálu sa týčili na streche budovy U dvoch levov v sídle Bratislavského policajného riaditeľstva na Špitálskej ulici. Jeden z prvých technikov, Karel Koníček.
4: V té době bylo rozhodnuto, aby pionýrský vysílač ze starých Strašnic byl přemístěn jako první slovenský vysílač v Bratislavě. To se uskutečnilo v jarních měsících roku 1926. Vysílač se postavil na policejním ředitelství na Špitálské ulici a zesilovací výbava, zařízení, dva mikrofony, dva zesilovače, jeden koncový zesilovač se umístili do vládní budovy. Protože ve vládní budově bylo vybráno jeviště velkého sálu za první vysílací studio v Bratislave. Jelikož výstavba vysílače na policejním ředitelství byla skončena ve velmi krátké době, a zařízení zesilovací jsme dali dohromady skutečně snad ve 14 dnech, stalo se, že 3. srpna 1926 jsme bez jakéhokoliv ohlášení posluchačům začali vysílat. Bylo to zkušebné vysílání, které, když mělo velký úspěch, opakovali jsme po 2 dny v týdnu, až do 15. září, od kteréhož dne jsme potom vysílali pravidelný každodenní program.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota, když vezmeš náhle

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Regine Východ hráme východniarov. Letela

0: Túto pieseň naspieval v roku 1972 Peter Vašek, ale počuli ste v nej nie spievať, ale recitovať aj ženský hlas. A ten patril herečke Soni Valentovej. A nasledujúci hlas vlastní Jitka Zelenková. A vlastní ho už bez dvoch dní 76 rokov. 5. júna má totiž narodeniny. A pritom sa jej zdá, že to bolo len nedávno, čo vôbec začínala spievať.
1: Když mne bolo tých 16-17, tak som chtěla zpívat a jenom zpívat. Ani jsem nechtěla chodit do školy. Já už jsem chtěla prakticky pořád jenom zpívat. A když jsem v těch 17 vyhrála svoje první dvě soutěže, jsem vystoupila coby talent v divadle Apollo a tam se přišel podívat ředitel divadla Rokoko a ten mi řekl, tak děvče, kolik ještě ti zbývá roku do dokončení školy? Já říkám, ještě rok. A on řekl osudnou větu, tak až uděláš maturitu, tak k nám nastoupíš do divadla. No to neměl tenkrát říkat, protože samozřejmě já už jsem se viděla v divadle a škola šla stranou, ale naštěstí jsem měla skvělý profesory, který mouřili ty oči a věděli, že už budu zpívat a že nepůjdu na žádnou vysokou školu. A tak mě drželi palce, takže s pomocí boží a mých skvělých profesorů jsem dokončila aspoň střední vzdělání maturitou, ale pak jsem opravdu okamžitě nastoupila do divadla Rokoko a moje první vystoupení bylo jako host s Francouzi z pařížské Olympie, protože v té době byli ještě členové Golden Kids, to znamená Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Mickař a oni v té době byli v pařížské Olympie a tady byli Francouzi na výměnu. A já jako talent jsem tam vystoupila s nima, no úžasný, no já už jsem se viděla ve velkém světě, fakt. No ale co mi dalo potom práce, než jsem vlastně našla nějaký svůj ten správný styl zpívání a ty písničky, ty správné, které pak ke mně opravdu sedly, tak to trvalo ještě dalších 10 let.

0: toto je zase čo?
1: Tanec.
0: Ale prosím.
1: Len do toho, len do toho. Žiadne predpísané kroky, číra fantázie. No, skúste to so mnou.
0: No, tak prosím.
1: Výborne, to je ono. Fantastické. Fantastické.